0: Ściana.
1: Cień, cień.
0: Farebna. Plná fantázie.
2: Ruky hore.
0: Taká je nová séria najslačej show o pečení. Pečie celé Slovensko. V premiére dnes večer

teda spoločne prosme nebeského Otca a modlíme sa, ako nás naučil náš Pán Ježíš Kristus.

0: To boli Čiari a skupina Aja. Počúvate Rádio Slovensko. Ktorým smerom sa vydá Brazília?
1: Rádio Slovensko.
0: Najväčšia a najľudnatejšia krajina Južnej Ameriky si dnes volí prezidenta. Hlasovať môže až takmer 160 miliónov Brazílčanov. Krajina je však mimoriadne polarizovaná a najväčšími favoritmi sú úradujúci prezident, ľavičiar Luis Inácio Lula da Silva a syn jeho pravicového predchodcu Flávio Bolsonaro. Voľby budú tesné a napínavé, povedal v rozhovore s Miroslavou Neira Kvežar-Hospodárovou politológ Jan Nemec z Univerzity v Lipsku.
2: Zejména tady to období mezi prvním a druhým kolem prezidentské volby, které zjevně rozhodne patrně o tom, kdo bude vítězem. A tam se může stát cokoliv. Důležité bude i, jak se rozhodnou ti kandidáti, kteří nepostoupí z prvního kola, a může výsledek té prezidentské volby ovlivnit i to, jaké většiny se budou rýsovat na základě volby kongresmenů.
3: Kandidáti, ty hlavní jsou dvaja, ty další podle prieskumov nepresvedčili ani 10% možných voličů. O čo sa prú ty hlavní kohúti?
2: Do jisté míry je to vlastně opakování, řekněme to střetnutí před 4 a nebo dokonce i 8 lety vlastně mezi pravicí v současné době tedy reprezentovanou rodinou Bolsonárových, Flávem Bolsonárem, tedy synem bývalého prezidenta, a na druhé straně tedy spíše levice, levý střed s prezidentem Lulou, který vlastně vykandidoval už na své 4. volební období. A do jisté míry to také může už i symbolizovat určitou únavu, možná i vyčerpání, že v podstatě pro voliče se nenabízejí nějaké nové alternativy, třeba i nějaká předová možnost. A vlastne tá debata je veľmi polarizovaná.
3: Mnohí aj Lulovi vyčítajú, že tie posledné 4 roky, že to bola taká nuda. Niektorí z nich sú ochotní voliť aj Bolsonaro už len preto, že čakajú nejakú zmenu.
2: To, co mu môže ešte v současné tedy konstelaci přinášet hlasy, je Donald Trump v Bílém domě, protože i tá jeho kampaň se snaží tedy provázat Bolsonárovi vlastne s Trumpismem a s tím, že by vlastne v Brazílii se stala jejich prostřednictvím podřízenou Spojeným státům, vlastne ztráta národní suverenity. A to něco, na co si myslím, že část voličů v Brazílii může slyšet, a je to i nějaký ten mobilizační prvek, ale na druhou stranu opravdu to vládnutí působilo těžkopádně. Vypadá to, že ani na jedné straně nejsou už voliči, kteří by volili s nadšením, to spíš takové volení proti těm druhým a případně toho nejmenšího zla.
3: No, z těch tém je bezpečnost?
2: Toto je určitě téma vlastně zejména pro Bolsonárovy voliče a proti tomu Lulu v tábor staví zdravotní péči a další otázky, takže vlastně jsou to věci a otázky, co jsou priority. Jestli vlastně více investovat do bezpečnosti, možná i do zbrojního průmyslu, do těch represivních složek, anebo více třeba investovat do té sociální oblasti, ale to je vlastně konflikt, který se tou brazilskou politikou táhne po desítky let.
3: Ekonomické ukazovatele Brazílie možno nie sú až také katastrofálne, aj pokiaľ ide o nezamestnanosť alebo kontrolovanú infláciu, ale asi to necítia tí ľudia.
2: Spousty brazilských voličů a občanů existuje ten pocit, že Brazílie má navíc, že vlastně je to promeškané příležitosti a možnosti, a by to potřebovalo minimálně tedy na té vládní úrovni nějaký nový impuls. Někteří si myslí tedy, že vlastně prezident Lula už vlastně toho není schopen.
3: A vzhledem na věk 80 rokov, vyše 80.
2: Teď u něj se neprojevují nějaké, řekněme, větší problémy. On stále je velmi, řekněme, zdatným rétorem a dokáže si lidi získat, ale je až příliš známý na to, aby pro některé voliče byl ještě, řekněme, tím magnetem a aby ho volili.
1: Rádio Slovensko.

0: Malý, elektrický a pripravený do mesta. BYD Dolphin Surf. Redaktor Igor Daniš si všíma jazdu, spotrebu, dojazd aj praktickosť. Čo ponúka v každodennej prevádzke?
1: Spotrebiteľský test.
2: Je to malý městský elektromobil do 4 metrů, už tím názvem je to vlastně delfín. Když ho vidíte z profilu, uvidíte, ale chce to trošku představovat, ploute v delfína.
3: BYD Dolphin Surf je světové městské auto 2025. Od konca roka má čínský model produkovat maďarský Seged. Elektrický BYD Dolphin Surf segmentu B so siluetou minivanu s 308-litrovým kufrom sa vozí na maličkých iba 15 alebo 16 palcových diskoch. Elektromobil BYD Dolphin Surf dostal otočný centrálny displej s nastavením na výšku, respektíve šírku, aj s obsahom BYD Store, objasní David Vaculík.
2: Obchod pro aplikace, ne že byste museli platit, to ne, ale integruje ať už aplikace, které můžete dovozu nainstalovat. Mezi nejznámější je třeba YouTube nebo aplikace Zoom pro konferenční hovory.
3: Top úroveň z troch. Komfort disponuje 43 kWh Blade Battery LFP a elektromotorom s výkonom 115 kW. Režimy Sport, Normal a Eco umožňujú dojazd 310 km v meste až 460. Novinka zvládne AC dobíjanie 11 kW, jednosmerné DC 85 kW. Jazdí svižne, perfektne parkuje aj vďaka 360 stupňovej kamere. Tento Delfín je prvý sériový elektromobil s elektromotorom, reduktorom, meničom, nabíjačkou, vysokonapäťovou distribúciou a riadiacimi jednotkami v jednom module. Mestský BYD Dolphin Surf s LFP batériou presvedčil dizajnom, prekapujúcim priestorom, pohodlím, napríklad aj otváraním dverí NFC čipom, hodinkami či mobilom, cenovou dostupnosťou a úžitkovosťou.
2: Celá kapacita baterie môže byť využitá pro napájení externích spotřebičů. Připojíte do vozu vrtačku, fantazii se meze nekladou. K vozu môžete připojit i kytarové kombo, kytarové zesilovače a udělat si koncert třeba na zahradě nebo někde v parku.

0: skvělou ukázku funkce Vehicle to Load. Všechno to bylo napájeno čistě z těchto dvou vozů.
1: Spotřebitelský test. Rádio Slovensko.

0: Pole plné tekvíc, bludiská s úlohami, trampolíny, motokári, parádny výlet pre celú rodinu. Sandra Vychlopenová i pre vás objavila južnomoravský Drnholec so svetom bludísk. Pohodová cesta s deťmi, bez nutnosti mýta, jesennými dedinkami, bezproblémové parkovanie zadarmo pred areálom a naozaj rôzne možnosti zábavy pre malých aj veľkých. Dvaja z majiteľov, Tomáš a Tomáš.
1: Zorganizovali sme tady Sviet dýní Drnholec.
2: Ja to už vidím, ale poďte to popísať vy, lebo je to nesmierne zaujímavé.
1: No, je to taková venkovská výstava dýní. Máme tady tisíce dýní, rôzne fotokoutky, zábavo pro celou rodinu. Dýňové pole, dýňové pyramidy, máme tady zhruba 4000 dýní.
3: Podpořili sme tady místního zelináře, máme tady kousek.
2: A je to aj bludiště?
1: Bludiště Habrové, bludiště Slámové, bludiště Hradní, levandulový labyrint. Otevřený svět dýní je až do 17. listopadu.
2: Máte to aj akcie nejaké, lebo to máte parádne rozsvícený.
1: Každou sobotu máme prodlouženou otevírací dobu a máme zde hudební večery, DJ, kapela, o zábavu je tady postaráno.
2: Ten nápad vznikol ako? Máte pole a vy ste si tam čosi vymysleli.
3: Přesně tak. Nejste daleko od pravdy.
1: Ja vždycky říkám víc hlav, víc ví. Sme na to čtyři, každý přiloží ruku k dílu a vzniká takovýto projekt. Lidi sú spokojení, chvilku se zastaví od toho městského rychlého života, projdou se tady v přírodě, děti si tady vyhrají, rodiče si dají něco dobrého na zub, můžete si obnést i nějaký dýňový výrobky.
2: Nech sa vám darí, lebo klobuk dolu naozaj za to, čo robíte.
3: Děkujeme moc krát.
2: Pozor zákrutá, pamätáte ještě?
3: Ano, už jsem starší, takže ano. Jenom co bych chtěl říct na závěr, že si vážíme i návštěvníků ze Slovenska, jsme za ně nesmírně rádi a fakt z toho máme obrovskou radost.
2: Mezi dýňami, že či se vám tu páčí?
4: Je to tady nádherný, moc si to užíváme. Jsem z Brna, ale původem z Karlových Varů. Je to nádherný pro milovníky podzimu, úplně perfektní místo.
2: Keďže jsme v pozor zákrutě, nemohli jsme vynechať něco pro nás, motokáry?
5: Idem vyskúšať.
2: Čo tu ještě okrem motokár?
5: Trampoliny.
2: Můžete se odfotit jako keby v rakvičkách, jsou tu smrtičky, ale aj srdiečko.
6: Tam máme akorát namírené.
2: Se ti tady líbí?
7: Jo, zatím asi ty bludiště.
2: A jsi vyjel dobře?
7: Jo.
2: Odkiaľ jste?
8: Jsme z Ukrajiny.
2: Dýně máte radi?
8: Ano, máme.
2: A nějaký recept dobrý dýňový?
8: Máme polevku. Jenom cibule, mrkev, dýně a je to mléko.
2: A rozmixovat. Bude nám chutit.
9: Myslím, ano. Líbí moc, hlavně dětem. Skvělý dýně jsou tady, skvělá stezka, tajenka, paráda. Jsme asi tak 2 hodiny cesty z Vysočiny.
10: Jsem tady s dětma, tak se tady bavíme všichni.
11: Dobrý.
2: Slámové bludiště.
5: Snažíme se nestratit se.
2: Rovno teraz.
6: Vyzkoušeme. Kusili jsme, nevyšlo.
2: Previnilo to z ně. Tu se aj vyplňají úlohy.
11: Jo. Vejděte do místnosti, v které jsou zápalky. Petujová lampa, svíčka a kop. Co musíte zapálit jako první?
2: Co myslíš?
11: Svíčku.
12: A čím bys tu svíčku zapálil?
11: Lampu.
12: Jo, a tu lampu bys zapálil taky čím?
11: Zápalky.
2: Teraz je to správně. Super, že aj priučit sa, čo musí dá. Krásny svet plný jesenie, tekvíc a pohody. Ako tip na výlet do polovice novembra pre celú rodinu odporúčame.
13: Rádio Slovensko, pozor zákruta.
14: Tento program, novinky automobilového sveta a jedinečnú sprievodnú show vám prináša Autosalón Autoshow Nitra www.agrokomplex.sk.

0: Iarnă.
1: Cin, cin.
0: Farebna. Plná fantázie.
2: Ruky hore.
0: Taká je nová séria najslačej show o pečení. Pečie celé Slovensko. V premiére dnes večer na Jednotke.
3: Un éclair.
4: Brownie.
3: Panna cotta.
4: Skvelej chuti rozumie každý jazyk. Tento program vám priniesol Kaufland.
5: Automobilka na Slovensku zastavuje svoju výrobu kvôli celozávodnej dovolenke.
6: Na kontexte záleží, preto overujeme, spresňujeme, prinášame súvislosti.
5: Spravodajstvo STVR.

Zažite finálový večer v sobotu 7. novembra v Kunsthalle v Košiciach. Viac informácií a vstupenky nájdete na webe reginavýchod.sk.

Z 20. miesta Ondrej Hraška a Anna Prášilová-Fialová, Nočná pošta. 19. dnes majú Mark Dan a Giovanni Ricci, Let Me Die. A na 18. mieste je dnes Nela Pocisková, Pretekáme.

0: Hitparáda Top 20 SK. 8. miesto.
1: Ahojte, ja som Matúš z kapely Sám sebou a vypočujte si našu pesničku s Kalim Život je naiv v Hitparáde Top 20 SK v Rádiu Slovensko.